0: que Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Jo